0: podpořit každodenní dopravu na kole.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Fotbalisté FC Zlín představili nové dresy pro sezónu 2026 až 2027. Klub je odhalil v neděli večer a fanoušci se mohou těšit i na návrat tradičních klubových barev u venkovní sady. Šivci pokračují v přípravě na nový ročník Šance ligy, do kterého vstoupí jako nováček nejvyšší soutěže.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahojte, já jsem Kuli zo skupiny Nesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

0: Wish you back home, brother. Wish you back home, brother. Wish you back home, brother.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

morální kastrací. Bojím se velkých slov, jediné svaté pravdy toho, kdy začne lov. I hesel snavždy,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Slovácko získalo posilu do obrany.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začnou v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. Uherskohradišťská nemocnice zahájí v pondělí 13. července rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim vjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný objekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších dvou ubytoven.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalové Slovácko představilo novou posilu do obranných řad. Do Uherského Hradiště přichází 26-letý stoper Joslen Behirač, který s klubem podepsal 3letou smlouvu. Reprezentant Pobřeží slonoviny naposledy působil v ukrajinské Oleksandrii a během kariéry nastoupil také v předkolech Ligy mistrů, Evropské ligy a Konferenční ligy. Slovácko si od nové posily slibuje větší konkurenci a zkušenost v defenzivě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Cenu města Kroměříž i kraje převzal světový pěvec. Nominace na příští rok jsou otevřené. Uherský Brod otevře novou pumptrackovou dráhu a fotbalový Zlín představil nové dresy pro novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž vyzývá veřejnost k podání nominací na cenu města Kroměříže za rok 2026. Ocenění je určeno osobnostem, které významně přispěly k rozvoji, propagaci nebo dobrému jménu města. Letošním laureátem se stal světově uznávaný operní pěvec Boris Priegel. Návrhy na ocenění mohou podávat občané, spolky i organizace a radnice je bude přijímat až do konce března příštího roku. O držiteli ceny následně rozhodne zastupitelstvo města.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě se v pátek 17. července otevře nová pumptracková dráha u vodní nádrže v Újezdci. Slavnostní zahájení začne v 16 hodin a návštěvníci se mohou těšit na ukázkovou exhibici, první jízdy na nové dráze i doprovodný program. Připraveno bude také občerstvení a stanoviště zdravotnické záchranné služby zaměřené na prevenci úrazů. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v náhradním termínu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou nové úseky cyklostezek. Kraj podpoří 10 projektů částkou téměř 20,5 milionů korun. Peníze zamíří například na výstavbu cyklostezky na Horní Bečvě, dokončení trasy Bečva-Vlára-Vách nebo na opravy a výstavbu lávek pro cyklisty ve Vsetíně. Podle vedení kraje mají investice zvýšit bezpečnost cyklistů a podpořit každodenní dopravu na kole.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté FC Zlín představili nové dresy pro sezónu 2026 až 2027. Klub je odhalil v neděli večer a fanoušci se mohou těšit i na návrat tradičních klubových barev u venkovní sady. Šivci pokračují v přípravě na nový ročník šance ligy, do kterého vstoupí jako nováček nejvyšší soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B a přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv, doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si

0: Rádio Kroměříž.
1: Odpadu a toho biologického není přes prázdniny nikdy dost, a tak Kroměříž bude během letních prázdnin dočasně rozšiřovat svoz biologického odpadu. Tedy do 28. srpna se bude bioodpad vyvážet každý týden v lichých i sudých týdnech tedy. Ve většině lokalit zůstane svoz ve stejný den jako dosud. V sudých týdnech se ale termín změní z úterý na středu, a to v Postoupkách, Hradisku a ve vybraných ulicích v centru města a také ve Vážanech. Změna se týká například ulic Peřinkova, Velehradská, Telichova, Moravská, Francouzská, Pionýru nebo na Dílech. Běžný režim svozu se poté obnoví po 28. srpnu. Tak dávejte bacha, pokud budete potřebovat odvést více bioodpadu, tak není problém. O prázdninách každý týden. S vámi je Rádio Kroměříž a čerstvé info.
2: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Slovácko získalo posilu do obrany.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začnou v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. Uherskohradišťská nemocnice zahájí v pondělí 13. července rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim vjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný objekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších dvou ubytoven.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalové Slovácko představilo novou posilu do obranných řad. Do Uherského Hradiště přichází 26-letý stoper Joslen Behirač, který s klubem podepsal 3letou smlouvu. Reprezentant Pobřeží slonoviny naposledy působil v ukrajinské Oleksandrii a během kariéry nastoupil také v předkolech Ligy mistrů, Evropské ligy a Konferenční ligy. Slovácko si od nové posily slibuje větší konkurenci a zkušenost v defenzivě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Slovácko získalo posilu do obrany.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začnou v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. Uhersko-Hradišťská nemocnice zahájí v pondělí 13. července rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim vjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný objekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších dvou ubytoven.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalové Slovácko představilo novou posilu do obranných řad. Do Uherského Hradiště přichází 26-letý stoper Joslen Behirač, který s klubem podepsal 3letou smlouvu. Reprezentant Pobřeží slonoviny naposledy působil v ukrajinské Olexandrii a během kariéry nastoupil také v předkolech Ligy mistrů, Evropské ligy a Konferenční ligy. Slovácko si od nové posily slibuje větší konkurenci a zkušenost v defenzivě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, tentokrát spolu zamíříme do lesa. Nečekaný přírodní návštěvník dokáže překvapit, zvlášť když má kožich a pár set kilo a pohybuje se poblíž turistické trasy. Možná někteří ví, o čem mluvím. V lokalitě Horní Jasenko nedaleko Vsetína byl nahlášen možný výskyt medvěda hnědého. Pozorování zatím není potvrzené a mohlo dojít i k záměně s divokým prasetem. Radnice přesto doporučuje zvýšenou opatrnost a dané oblasti se raději vyhnout. Medvědi se Beskydech objevují dlouhodobě a tentokrát může jít o mladého jedince, který si hledá nový obrovský okrsek. Takže do lesa klidně ano, ale Méďovi tentokrát dopřejme trošku soukromí. Buďte s námi na vlnách Rádia Kroměříž.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Leto už máme prakticky v půlce, já vím, že se to jako úplně nedobře poslouchá, ale každopádně pokud byste například zahájili úklid nějakého sklepa a najdete starou pistoli, tak se to ještě jakoby pochopit dá. Řeč je o zbraňové amnestii, ale protitankový kanon nebo více než 64 kg výbušnin už naznačují opravdu důkladný úklid. Během půlroční zbraňové amnestie lidé odevzdali téměř 6 000 zbraní, přes 213 000 nábojů a také tisíce kusů munice. Mezi raritami se objevila miniaturní pistole Kolibry, pevnostní minomet i ostrá dělostřelecká mina nalezená v bytě. U žádné dosud prověřené zbraně nebyla prokázána souvislost s trestným činem.

0: Rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence podle zakladatele Amazonu Jeffa Bezose nemusí lidi o práci připravit, ale naopak může vytvořit ještě větší poptávku po lidské práci. Jeho pohled stojí na tom, že AI odstraní část překážek, které dnes brzdí výrobu, vývoj a velké technologické projekty. Zatímco část odborníků varuje před vytlačováním lidí z pracovního trhu, Bezos tvrdí, že nové možnosti povedou spíš k tomu, že bude potřebovat více lidí, kteří budou tyto systémy navrhovat, řídit a využívat. Zajímavé je, že se AI podle něj posouvá z oblasti textových nástrojů a chatbotů do fyzického světa, tedy do výroby, robotiky, vesmírných technologií a spolupráce člověka se strojem. Na technologické akci se ukazovalo i ovládání robota pomocí mozkové aktivity, což naznačuje, jak blízko může být propojení lidského rozhodování a strojové práce. Celá debata tak nestojí jen na otázce, jestli nám AI vezme práci, ale spíš na tom, jak rychle se změní typ práce, kterou budou dělat lidé. Tak já doufám, že tady na Rádiu Kroměříž nám AI práci nevezme, možná nám maximálně pomůže. Ať už vám dneska pomáhá cokoliv, jsme s vámi, pohodový den přejeme.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Ranní jízda
6: na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži ve Francouzské ulici vznikne nové parkoviště. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A Slovácko zakončilo soustředění ve Slovinsku.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úpravy pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Trh práce ožívá. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červnu klesla na 4%. Úřady práce evidovaly na konci měsíce více než 13 000 uchazečů, což je o několik stovek méně než v květnu. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka mají za sebou herní soustředění ve slovinské Čateži, kde v rámci letní přípravy odehráli dvě přípravné utkání. Tým trenéra Jana Jelinka pokračuje v ladění formy před startem nového ligového ročníku. Generálka na sezónu čeká mužstvo v druhé polovině července na domácím stadionu v Uherském Hradišti.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Půjďme na novinky na Rádio Kroměříž. Jestli máte rádi Francii, tak foyer radnice v Kroměříži hostí výstavu francouzských výtvarníků. Lidé si tam mohou prohlédnout 17 děl od 6 autorů. No a ti se právě nechali inspirovat Francií. A výstava ale navazuje také na dlouhodobou spolupráci výtvarníků z partnerských měst vůbec. A hlavně připomíná, že přátelské vztahy mezi ať už Kroměříží a jakýmkoliv partnerským městem mohou fungovat i na velkou vzdálenost. Návštěvníci si mohou tuto krásnou francouzskou výstavu prohlédnout až do 31. července.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši, taky kostem.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky, informace na Rádiu Kroměříž. Zamíříme přímo do Kroměříže. Květná zahrada v Kroměříži nabídne během prázdnin rodinám s dětmi zahradní hernu u Králičího kopce. Program poběží každé prázdninové pondělí v červenci a srpnu. A to i ve svátečním čase vždy od 10 do 15 hodin. Děti i dospělí se mohou těšit na skládačky, hry, hříčky a tvoření, takže návštěva zahrady dostane hravější prázdninovou atmosféru. Rodiče musí děti doprovodit a účast stačí nahlásit při nákupu vstupenky na pokladně. Program návštěvníci zaplatí v rámci běžného vstupného do zahrady.

0: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný 14. červenec přejeme. Dneska je úterý, no a v roce 1789 došlo k dobytí pařížské Bastily a odstartovala tak velká francouzská revoluce. V roce 1939 zemřel český malíř Alfons Mucha, jeden z nejvýznamnějších představitelů secese. V roce 1965 byl pod Montplankem otevřen silniční tunel spojující Francii s Itálií a v roce 1993 se objevil formát MP3 určený ke kompresi digitálního zvuku. Dnes si připomínáme také narození zpěváků Karla Gotta v roce 1939 a Michala Davida v roce 1960. Slovenského humoristy a moderátora Milana Markoviče, ten se narodil v roce 1949, a také narosky slaví herec Matthew Fox, ten se narodil v roce 1966. Pokud dneska máte narosky nebo slavíte cokoliv a vyšlo to zrovna na úterý 14. července, tak přejeme všechno nejlepší, pořádně to oslavte. No a mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vyvážených přibudou nová parkovací místa. Práce na modernizaci trati v Chropini pokračují. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Vyvážených se rozšíří parkovací kapacity u místní mateřské školy. Přímo před budovou vzniknou 3 nová parkovací místa, která ocení především rodiče při převážení a vyzvedávání dětí. Součástí úprav bude také nový chodník pro pěší, který nahradí stávající betonovou cestu podél budovy školky. Přístup k novým stáním bude veden po již existujícím zpevněném sjezdu. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost i komfort dopravy v okolí mateřské školy.
0: Kroměřížsko.
1: Modernizace železniční trati v Chropini pokračuje podle plánu. Rekonstrukce patří mezi největší železniční stavby v regionu a zahrnuje úpravy kolejí, nástupišť i železničních přejezdů. Stavební práce probíhají za provozu a vyžádaly si řadu dopravních omezení. Po skončení projektu by měla být doprava v okolí stanice plynulejší a bezpečnější pro cestující i řidiče. Investice dosahují stovek milionů korun a její dokončení je plánováno v příštím roce. Modernizace má přispět ke zvýšení komfortu cestování i lepšímu napojení regionu na hlavní železniční tahy.
0: Zlínsko.
1: Turistické cíle ve Zlíně zůstávají po požáru otevřené. Po rozsáhlém požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně ujišťují zástupci cestovního ruchu, že hlavní turistické cíle ve městě zůstávají bez omezení přístupné. Návštěvníci mohou nadále navštívit například Baťův mrakodrap, památník Tomáše Bati nebo muzeum v Baťově institutu. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí požárem zasažené budovy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silnější obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži ve Francouzské ulici vznikne nové parkoviště. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A Slovácko zakončilo soustředění ve Slovinsku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úpravy pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Trh práce ožívá. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červnu klesla na 4%. Úřady práce evidovaly na konci měsíce více než 13 000 uchazečů, což je o několik stovek méně než v květnu. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka mají za sebou herní soustředění ve slovinské Čateži, kde v rámci letní přípravy odehráli dvě přípravné utkání. Tým trenéra Jana Jelinka pokračuje v ladění formy před startem nového ligového ročníku. Generálka na sezónu čeká mužstvo v druhé polovině července na domácím stadionu v Uherském Hradišti.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud máte doma pejska, tak zbystřete. V Česku začala centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má pomoct rychleji vracet ztracené psy domů a nejen to. Registraci provede na žádost majitele veterinář, a to do 7 pracovních dnů, typicky při čipování štěněte nebo při nejbližším přeočkování psa proti vzteklině. Majitelé, kteří na přeočkování teprve čekají, zákon zatím neporušují, protože registr se bude doplňovat postupně zhruba 3 roky podle platnosti jednotlivých vakcín. Evidence bude obsahovat údaje o psovi, čipu, majiteli, očkování proti vzteklině a také možnost nahlásit ztrátu nebo nález psa. Kontrolu bude řešit veterinární správa a za nesplnění povinnosti hrozí fyzickým osobám pokuta až 50 000 korun, právnickým až 300 000 korun. Bez zápisu v centrální evidenci psa navíc nebude platit očkování proti vzteklině. Evidence má zároveň stížit nelegální chovy, protože chovatelé budou muset štěňata registrovat ještě před předáním novému majiteli. Takže to jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Já si myslím, že tentokrát ku prospěchu nás všech a hlavně našich čtyřnohých miláčků. Buďte s námi, super muzika letí k vám.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirva.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Jindřich Vodílek se narodil v roce 1876 v Praze. Víte, čím se proslavil? Byl velmi populárním závodníkem v novém sportu na cyklistických oválech. Vodílek byl studentem pražské techniky, kde se zajímal o mechaniku kola. V roce 1892 založil sportovní klub Slavia. Do povědomí veřejnosti se dostal v roce 1895, kdy na národopisné výstavě vyhrál několik závodů. Na dráze ve Stromovce pokozil 8 českých rekordů od 300 metrů až po 30 kilometrů. Jeho patrně nejslavnějším dnem byl 27. červen roku 1897, kdy Vodílek třikrát vyhrál a dostal vavřínový věnec. Bylo to poprvé, kdy závodník na kole objel s jencem čestné kolo. Emma Destinová si velmi oblíbila bicykl. Mezi ní a Vodílkem vznikl krátký milostný vztah. V roce 1932 Vodílek umírá.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.
6: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Ve Zlínském kraji nám předpověď hlásí tropické teploty, hlavně na večer s možností bouřek. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Ve Váženech přibudou nová parkovací místa. Práce na modernizaci trati v Chropini pokračují. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Váženech se rozšíří parkovací kapacity u místní mateřské školy. Přímo před budovou vzniknou 3 nová parkovací místa, která ocení především rodiče při převážení a vyzvedávání dětí. Součástí úprav bude také nový chodník pro pěší, který nahradí stávající betonovou cestu podél budovy školky. Přístup k novým stáním bude veden po již existujícím zpevněném sjezdu. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost i komfort dopravy v okolí mateřské školy.
0: Kroměřížsko.
1: Modernizace železniční trati v Chropini pokračuje podle plánu. Rekonstrukce patří mezi největší železniční stavby v regionu a zahrnuje úpravy kolejí, nástupišť i železničních přejezdů. Stavební práce probíhají za provozu a vyžádali si řadu dopravních omezení. Po skončení projektu by měla být doprava v okolí stanice plynulejší a bezpečnější pro cestující i řidiče. Investice dosahují stovek milionů korun a její dokončení je plánováno v příštím roce. Modernizace má přispět ke zvýšení komfortu cestování i lepšímu napojení regionu na hlavní železniční tahy.
0: Zlínsko.
1: Turistické cíle ve Zlíně zůstávají po požáru otevřené. Po rozsáhlém požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně ujišťují zástupci cestovního ruchu, že hlavní turistické cíle ve městě zůstávají bez omezení přístupné. Návštěvníci mohou nadále navštívit například Baťův mrakodrap, památník Tomáše Bati nebo muzeum v Baťově institutu. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí požárem zasažené budovy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silnější obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: V Holešově na ulici Palackého pokračují opravy silnice. Doprava je vedena kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízena semafory. Řidiči by zde měli počítat se zdržením.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Kývajú na melity, nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. Možno sa

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení zchátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.
0: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

0: Rádio Kroměříž.
1: Leto už máme prakticky v půlce, já vím, že se to jako úplně ne dobře poslouchá, ale každopádně pokud byste například zahájili úklid nějakého sklepa a najdete starou pistoli, tak se to ještě jakoby pochopit dá. Řeč je o zbraňové amnestii, ale protitankový kanon nebo více než 64 kg výbušnin už naznačují opravdu důkladný úklid. Během půlroční zbraňové amnestie lidé odevzdali téměř 6 000 zbraní, přes 213 000 nábojů a také tisíce kusů munice. Mezi raritami se objevila miniaturní pistole Kolibry, pevnostní minomet i ostrá dělostřelecká mina nalezená v bytě. U žádné dosud prověřené zbraně nebyla prokázána souvislost s trestným činem. U několika desítek případů ale kontroly ještě pokračují. Amnestie tak ukázala, že některé domácnosti ukrývají víc než jen staré lyže a zavařeniny. Tak bacha na to, až budete uklízet sklep. Člověk nikdy neví, co tam po babičce nebo po dědečku najde, třeba minomet. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, pohodový den přejeme.
2: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, novinky a zajímavosti z našeho regionu přinášíme a tentokrát se spolu podíváme na silnice. Není rekordman jako rekordman. Jeden řidič kamionu zvládl za pouhých 5 dní ujet 6900 kilometrů, tedy v průměru 1380 kilometrů denně. To už spíš připomíná evropské turné než běžnou pracovní směnu, abych řekla, jenomže tady ta sranda končí, přátelé. Taková jízda znamená totiž porušování povinných přestávek a výrazně zvyšuje riziko mikrospánku, kor v těchto vedrech. Také se objevují pomalé reakce i bohužel tragické nehody. Policie a dopravní inspektoři proto během prázdnin chystají série kontrol zaměřených na kamiony a autobusy, a to včetně tachografů, technického stavu, přetížení nebo používání telefonu za volantem. Podle výsledků kontrol pravidla porušuje přibližně každý pátý profesionální řidič. Ale já bych řekla, ať už kamion nebo osoba, který kor v těchto vedrech, klimatizace, neklimatizace, měli bychom být všichni opatrní. Tak jo, na silnicích kolama dolů, jak se říká, no a užívejte krásného dne, buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: to start.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži ve Francouzské ulici vznikne nové parkoviště. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A Slovácko zakončilo soustředění ve Slovinsku.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
1: Kroměřížsko.
2: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úpravy pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
1: Zlínsko.
2: Trh práce ožívá. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červnu klesla na 4%. Úřady práce evidovaly na konci měsíce více než 13 000 uchazečů, což je o několik stovek méně než v květnu. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Fotbalisté Slovácka mají za sebou herní soustředění ve slovinské Čateži, kde v rámci letní přípravy odehráli dvě přípravné utkání. Tým trenéra Jana Jelinka pokračuje v ladění formy před startem nového ligového ročníku. Generálka na sezónu čeká mužstvo v druhé polovině července na domácím stadionu v Uherském Hradišti.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence podle zakladatele Amazonu Jeffa Bezose nemusí lidi o práci připravit, ale naopak může vytvořit ještě větší poptávku po lidské práci. Jeho pohled stojí na tom, že AI odstraní část překážek, které dnes brzdí výrobu, vývoj a velké technologické projekty. Zatímco část odborníků varuje před vytlačováním lidí z pracovního trhu, Bezos tvrdí, že nové možnosti povedou spíš k tomu, že bude potřebovat více lidí, kteří budou tyto systémy navrhovat, řídit a využívat. Zajímavé je, že se AI podle něj posouvá z oblasti textových nástrojů a chatbotů do fyzického světa, tedy do výroby robotiky, vesmírných technologií a spolupráce člověka se strojem. Na technologické akci se ukazovalo i ovládání robota pomocí mozkové aktivity, což naznačuje, jak blízko může být propojení lidského rozhodování a strojové práce. Celá debata tak nestojí jen na otázce, jestli nám AI vezme práci, ale spíš na tom, jak rychle se změní typ práce, kterou budou dělat lidé. Tak já doufám, že tady na Rádiu Kroměříž nám AI práci nevezme, možná nám maximálně pomůže. Ať už vám dneska pomáhá cokoliv, jsme s vámi, pohodový den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.
0: Rádio Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky, informace na Rádiu Kroměříž. Zamíříme přímo do Kroměříže. Květná zahrada v Kroměříži nabídne během prázdnin rodinám s dětmi zahradní hernu u Králičího kopce. Program poběží každé prázdninové pondělí v červenci a srpnu. A to i ve svátečním čase vždy od 10 do 15 hodin. Děti i dospělí si mohou těšit na skládačky, hry, hříčky a tvoření, takže návštěva zahrady dostane hravější prázdninovou atmosféru. Rodiče musí děti doprovodit a účast stačí nahlásit při nákupu vstupenky na pokladně. Program návštěvníci zaplatí v rámci běžného vstupného do zahrady.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný 14. červenec přejeme. Dneska je úterý, no a v roce 1789 došlo k dobytí pařížské Bastily a odstartovala tak velká francouzská revoluce. V roce 1939 zemřel český malíř Alfons Mucha, jeden z nejvýznamnějších představitelů secese. V roce 1965 byl pod Montplankem otevřen silniční tunel spojující Francii s Itálií a v roce 1993 se objevil formát MP3 určený ke kompresi digitálního zvuku. Dnes si připomínáme také narození zpěváků Karla Gotta v roce 1939 a Michala Davida v roce 1960. Slovenského humoristy a moderátora Milana Markoviče, ten se narodil v roce 1949, a také na rosky slaví herec Matthew Fox, ten se narodil v roce 1966. Pokud dneska máte na rosky nebo slavíte cokoliv a vyšlo to zrovna na úterý 14. července, tak přejeme všechno nejlepší, pořádně to oslavte. No a mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

čas. Učí se lámat skály a občas i kosti. Čemu prosím vás,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vyvážených přibudou nová parkovací místa. Práce na modernizaci trati v Chropini pokračují. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Vyvážených se rozšíří parkovací kapacity u místní mateřské školy. Přímo před budovou vzniknou 3 nová parkovací místa, která ocení především rodiče při převážení a vyzvedávání dětí. Součástí úprav bude také nový chodník pro pěší, který nahradí stávající betonovou cestu podél budovy školky. Přístup k novým stáním bude veden po již existujícím zpevněném sjezdu. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost i komfort dopravy v okolí mateřské školy.
0: Kroměřížsko.
1: Modernizace železniční trati v Chropini pokračuje podle plánu. Rekonstrukce patří mezi největší železniční stavby v regionu a zahrnuje úpravy kolejí, nástupišť i železničních přejezdů. Stavební práce probíhají za provozu a vyžádaly si řadu dopravních omezení. Po skončení projektu by měla být doprava v okolí stanice plynulejší a bezpečnější pro cestující i řidiče. Investice dosahují stovek milionů korun a její dokončení je plánováno v příštím roce. Modernizace má přispět ke zvýšení komfortu cestování i lepšímu napojení regionu na hlavní železniční tahy.
0: Zlínsko.
1: Turistické cíle ve Zlíně zůstávají po požáru otevřené. Po rozsáhlém požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně ujišťují zástupci cestovního ruchu, že hlavní turistické cíle ve městě zůstávají bez omezení přístupné. Návštěvníci mohou nadále navštívit například Baťův mrakodrap, památník Tomáše Bati nebo muzeum v Baťově institutu. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí požárem zasažené budovy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silnější obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Rádio Kroměříž.
1: Půjďme na novinky na Rádio Kroměříž. Jestli máte rádi Francii, tak foyer radnice v Kroměříži hostí výstavu francouzských výtvarníků. Lidé si tam mohou prohlédnout 17 děl od 6 autorů. No a ti se právě nechali inspirovat Francií. A výstava ale navazuje také na dlouhodobou spolupráci výtvarníků z partnerských měst vůbec. A hlavně připomíná, že přátelské vztahy mezi ať už Kroměříží a jakýmkoliv partnerským městem mohou fungovat i na velkou vzdálenost. Návštěvníci si mohou tuto krásnou francouzskou výstavu prohlédnout až do 31. července.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single Pop.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži ve Francouzské ulici vznikne nové parkoviště. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A Slovácko zakončilo soustředění ve Slovinsku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úpravy pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Trh práce ožívá. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červnu klesla na 4%. Úřady práce evidovaly na konci měsíce více než 13 000 uchazečů, což je o několik stovek méně než v květnu. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka mají za sebou herní soustředění ve slovinské Čateži, kde v rámci letní přípravy odehráli dvě přípravné utkání. Tým trenéra Jana Jelinka pokračuje v ladění formy před startem nového ligového ročníku. Generálka na sezónu čeká mužstvo v druhé polovině července na domácím stadionu v Uherském Hradišti.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Jindřich Vodílek se narodil v roce 1876 v Praze. Víte, čím se proslavil? Byl velmi populárním závodníkem v novém sportu na cyklistických oválech. Vodílek byl studentem pražské techniky, kde se zajímal o mechaniku kola. V roce 1892 založil sportovní klub Slavia. Do povědomí veřejnosti se dostal v roce 1895, kdy na národopisné výstavě vyhrál několik závodů. Na dráze ve Stromovce pokozil 8 českých rekordů od 300 metrů až po 30 kilometrů. Jeho patrně nejslavnějším dnem byl 27. červen roku 1897, kdy Vodílek třikrát vyhrál a dostal vavřínový věnec. Bylo to poprvé, kdy závodník na kole objel s jencem čestné kolo. Emma Destinová si velmi oblíbila bicykl. Mezi ní a Vodílkem vznikl krátký milostný vztah. V roce 1932 Vodílek umírá.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
5: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
6: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pokud máte doma pejska, tak zbystřete. V Česku začala centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má pomoct rychleji vracet ztracené psy domů a nejen to. Registraci provede na žádost majitele veterinář, a to do 7 pracovních dnů, typicky při čipování štěněte nebo při nejbližším přeočkování psa proti vzteklině. Majitelé, kteří na přeočkování teprve čekají, zákon zatím neporušují, protože registr se bude doplňovat postupně zhruba 3 roky podle platnosti jednotlivých vakcín. Evidence bude obsahovat údaje o psovi, čipu, majiteli, očkování proti vzteklině a také možnost nahlásit ztrátu nebo nález psa. Kontrolu bude řešit veterinární správa a za nesplnění povinnosti hrozí fyzickým osobám pokuta až 50 000 korun, právnickým až 300 000 korun. Bez zápisu v centrální evidenci psa navíc nebude platit očkování proti vzteklině. Evidence má zároveň stížit nelegální chovy, protože chovatelé budou muset štěňata registrovat ještě před předáním novému majiteli. Takže to jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Já si myslím, že tentokrát ku prospěchu nás všech a hlavně našich čtyřnohých miláčků. Buďte s námi, super muzika letí k vám.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM.

Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vyvážených přibudou nová parkovací místa. Práce na modernizaci trati v Chropini pokračují. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Vyvážených se rozšíří parkovací kapacity u místní mateřské školy. Přímo před budovou vzniknou 3 nová parkovací místa, která ocení především rodiče při převážení a vyzvedávání dětí. Součástí úprav bude také nový chodník pro pěší, který nahradí stávající betonovou cestu podél budovy školky. Přístup k novým stáním bude veden po již existujícím zpevněném sjezdu. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost i komfort dopravy v okolí mateřské školy.
0: Kroměřížsko.
1: Modernizace železniční trati v Chropini pokračuje podle plánu. Rekonstrukce patří mezi největší železniční stavby v regionu a zahrnuje úpravy kolejí, nástupišť i železničních přejezdů. Stavební práce probíhají za provozu a vyžádali si řadu dopravních omezení. Po skončení projektu by měla být doprava v okolí stanice plynulejší a bezpečnější pro cestující i řidiče. Investice dosahují stovek milionů korun a její dokončení je plánováno v příštím roce. Modernizace má přispět ke zvýšení komfortu cestování i lepšímu napojení regionu na hlavní železniční tahy.
0: Zlínsko.
1: Turistické cíle ve Zlíně zůstávají po požáru otevřené. Po rozsáhlém požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně ujišťují zástupci cestovního ruchu, že hlavní turistické cíle ve městě zůstávají bez omezení přístupné. Návštěvníci mohou nadále navštívit například Baťův mrakodrap, památník Tomáše Bati nebo muzeum v Baťově institutu. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí požárem zasažené budovy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silnější obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, novinky a zajímavosti z našeho regionu přinášíme a tentokrát se spolu podíváme na silnice. Není rekordman jako rekordman. Jeden řidič kamionu zvládl za pouhých 5 dní ujet 6900 kilometrů, tedy v průměru 1380 kilometrů denně. To už spíš připomíná evropské turné než běžnou pracovní směnu, abych řekla, jenomže tady ta sranda končí, přátelé. Taková jízda znamená totiž porušování povinných přestávek a výrazně zvyšuje riziko mikrospánku, kor v těchto vedrech. Také se objevují pomalé reakce i bohužel tragické nehody. Policie a dopravní inspektoři proto během prázdnin chystají série kontrol zaměřených na kamiony a autobusy, a to včetně tachografů, technického stavu, přetížení nebo používání telefonu za volantem. Podle výsledků kontrol pravidla porušuje přibližně každý pátý profesionální řidič. Ale já bych řekla, ať už kamion nebo osoba, který kor v těchto vedrech, klimatizace, neklimatizace, měli bychom být všichni opatrní. Tak jo, na silnicích kolama dolů, jak se říká. No a užívejte krásného dne, buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Leto už máme prakticky v půlce, já vím, že se to jako úplně nedobře poslouchá, ale každopádně pokud byste například zahájili úklid nějakého sklepa a najdete starou pistoli, tak se to ještě jakoby pochopit dá. Řeč je o zbraňové amnestii, ale protitankový kanon nebo více než 64 kg výbušnin už naznačují opravdu důkladný úklid. Během půlroční zbraňové amnestie lidé odevzdali téměř 6 000 zbraní, přes 213 000 nábojů a také tisíce kusů munice. Mezi raritami se objevila miniaturní pistole Kolibry, pevnostní minomet i ostrá dělostřelecká mina nalezená v bytě. U žádné dosud prověřené zbraně nebyla prokázána souvislost s trestným činem. U několika desítek případů ale kontroly ještě pokračují. Amnestie tak ukázala, že některé domácnosti ukrývají víc než jen staré lyže a zavařeniny. Tak bacha na to, až budete uklízet sklep. Člověk nikdy neví, co tam po babičce nebo po dědečku vy najde, třeba minomet. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, pohodový den přejeme.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný 14. červenec přejeme. Dneska je úterý, no a v roce 1789 došlo k dobytí pařížské Bastily a odstartovala tak velká francouzská revoluce. V roce 1939 zemřel český malíř Alphonse Mucha, jeden z nejvýznamnějších představitelů secese. V roce 1965 byl pod Montplankem otevřen silniční tunel spojující Francii s Itálií a v roce 1993 se objevil forma MP3 určený ke kompresi digitálního zvuku. Dnes si připomínáme také narození zpěváků Karla Gotta v roce 1939 a Michala Davida v roce 1960. Slovenského humoristy a moderátora Milana Markoviče, ten se narodil v roce 1949, a také na rosky slaví herec Matthew Fox, ten se narodil v roce 1966. Pokud dneska máte na rosky nebo slavíte cokoliv a vyšlo to zrovna na úterý 14. června, tak přejeme všechno nejlepší, pořádně to oslavte. No a mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži ve Francouzské ulici vznikne nové parkoviště. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A Slovácko zakončilo soustředění ve Slovinsku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úpravy pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Trh práce ožívá. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červnu klesla na 4%. Úřady práce evidovaly na konci měsíce více než 13 000 uchazečů, což je o několik stovek méně než v květnu. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka mají za sebou herní soustředění ve slovinské Čateži, kde v rámci letní přípravy odehráli dvě přípravné utkání. Tým trenéra Jana Jelinka pokračuje v ladění formy před startem nového ligového ročníku. Generálka na sezónu čeká mužstvo v druhé polovině července na domácím stadionu v Uherském Hradišti.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení schátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora, v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.
2: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky, informace na rádiu Kroměříž. Zamíříme přímo do Kroměříže. Květná zahrada v Kroměříži nabídne během prázdnin rodinám s dětmi zahradní hernu u Králičího kopce. Program poběží každé prázdninové pondělí v červenci a srpnu. A to i ve svátečním čase vždy od 10 do 15 hodin. Děti i dospělí si mohou těšit na skládačky, hry, hříčky a tvoření, takže návštěva zahrady dostane hravější prázdninovou atmosféru. Rodiče musí děti doprovodit a účast stačí nahlásit při nákupu vstupenky na pokladně. Program návštěvníci zaplatí v rámci běžného vstupného do zahrady.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: flag.
1: What does that stand for?
0: Men in black. And
2: men in black.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak do

0: nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vyvážených přibudou nová parkovací místa. Práce na modernizaci trati v Chropini pokračují. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Vyvážených se rozšíří parkovací kapacity u místní mateřské školy. Přímo před budovou vzniknou 3 nová parkovací místa, která ocení především rodiče při převážení a vyzvedávání dětí. Součástí úprav bude také nový chodník pro pěší, který nahradí stávající betonovou cestu podél budovy školky. Přístup k novým stáním bude veden po již existujícím zpevněném sjezdu. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost i komfort dopravy v okolí mateřské školy.
0: Kroměřížsko.
1: Modernizace železniční trati v Chropini pokračuje podle plánu. Rekonstrukce patří mezi největší železniční stavby v regionu a zahrnuje úpravy kolejí, nástupišť i železničních přejezdů. Stavební práce probíhají za provozu a vyžádali si řadu dopravních omezení. Po skončení projektu by měla být doprava v okolí stanice plynulejší a bezpečnější pro cestující i řidiče. Investice dosahují stovek milionů korun a její dokončení je plánováno v příštím roce. Modernizace má přispět ke zvýšení komfortu cestování i lepšímu napojení regionu na hlavní železniční tahy.
0: Zlínsko.
1: Turistické cíle ve Zlíně zůstávají po požáru otevřené. Po rozsáhlém požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně ujišťují zástupci cestovního ruchu, že hlavní turistické cíle ve městě zůstávají bez omezení přístupné. Návštěvníci mohou nadále navštívit například Baťův mrakodrap, památník Tomáše Bati nebo muzeum v Baťově institutu. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí požárem zasažené budovy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silnější obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence podle zakladatele Amazonu Jeffa Bezose nemusí lidi o práci připravit, ale naopak může vytvořit ještě větší poptávku po lidské práci. Jeho pohled stojí na tom, že AI odstraní část překážek, které dnes brzdí výrobu, vývoj a velké technologické projekty. Zatímco část odborníků varuje před vytlačováním lidí z pracovního trhu, Bezos tvrdí, že nové možnosti povedou spíš k tomu, že bude potřebovat více lidí, kteří budou tyto systémy navrhovat, řídit a využívat. Zajímavé je, že se AI podle něj posouvá z oblasti textových nástrojů a chatbotů do fyzického světa, tedy do výroby, robotiky, vesmírných technologií a spolupráce člověka se strojem. Na technologické akci se ukazovalo i ovládání robota pomocí mozkové aktivity, což naznačuje, jak blízko může být propojení lidského rozhodování a strojové práce. Celá debata tak nestojí jen na otázce, jestli nám AI vezme práci, ale spíš na tom, jak rychle se změní typ práce, kterou budou dělat lidé. Tak já doufám, že tady na Rádiu Kroměříž nám AI práci nevezme, možná nám maximálně pomůže. Ať už vám dneska pomáhá cokoliv, jsme s vámi, pohodový den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
2: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
3: A proč?
2: To nevím.
3: A proč?
1: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
4: Rádio Kroměříž

0: pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Jindřich Vodílek se narodil v roce 1876 v Praze. Víte, čím se proslavil? Byl velmi populárním závodníkem v novém sportu na cyklistických oválech. Vodílek byl studentem pražské techniky, kde se zajímal o mechaniku kola. V roce 1892 založil sportovní klub Slavia. Do povědomí veřejnosti se dostal v roce 1895, kdy na národopisné výstavě vyhrál několik závodů. Na dráze ve Stromovce pokozil 8 českých rekordů od 300 metrů až po 30 kilometrů. Jeho patrně nejslavnějším dnem byl 27. červen roku 1897, kdy Vodílek třikrát vyhrál a dostal vavřínový věnec. Bylo to poprvé, kdy závodník na kole objel s jencem čestné kolo. Emma Destinová si velmi oblíbila bicykl. Mezi ní a Vodílkem vznikl krátký milostný vztah. V roce 1932 Vodílek umírá.
1: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži ve Francouzské ulici vznikne nové parkoviště. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A Slovácko zakončilo soustředění ve Slovinsku.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úpravy pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Trh práce ožívá. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červnu klesla na 4%. Úřady práce evidovaly na konci měsíce více než 13 000 uchazečů, což je o několik stovek méně než v květnu. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka mají za sebou herní soustředění ve slovinské Čateži, kde v rámci letní přípravy odehráli dvě přípravné utkání. Tým trenéra Jana Jelinka pokračuje v ladění formy před startem nového ligového ročníku. Generálka na sezónu čeká mužstvo v druhé polovině července na domácím stadionu v Uherském Hradišti.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, novinky a zajímavosti z našeho regionu přinášíme a tentokrát se spolu podíváme na silnice. Není rekordman jako rekordman. Jeden řidič kamionu zvládl za pouhých 5 dní ujet 6900 kilometrů, tedy v průměru 1380 kilometrů denně. To už spíš připomíná evropské turné než běžnou pracovní směnu, abych řekla, jenomže tady ta sranda končí, přátelé. Taková jízda znamená totiž porušování povinných přestávek a výrazně zvyšuje riziko mikrospánku, kor v těchto vedrech. Také se objevují pomalé reakce i bohužel tragické nehody. Policie a dopravní inspektoři proto během prázdnin chystají série kontrol zaměřených na kamiony a autobusy, a to včetně tachografů, technického stavu, přetížení nebo používání telefonu za volantem. Podle výsledků kontrol pravidla porušuje přibližně každý pátý profesionální řidič. Ale já bych řekla, ať už kamion nebo osoba, který kor v těchto vedrech, klimatizace, neklimatizace, měli bychom být všichni opatrní. Tak jo, na silnicích kolama dolů, jak se říká. No a užívejte krásného dne, buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

turn that trick.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vyvážených přibudou nová parkovací místa. Práce na modernizaci trati v Chropini pokračují. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Vyvážených se rozšíří parkovací kapacity u místní mateřské školy. Přímo před budovou vzniknou 3 nová parkovací místa, která ocení především rodiči při převážení a vyzvedávání dětí. Součástí úprav bude také nový chodník pro pěší, který nahradí stávající betonovou cestu podél budovy školky. Přístup k novým stáním bude veden po již existujícím zpevněném sjezdu. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost i komfort dopravy v okolí mateřské školy.
0: Kroměřížsko.
1: Modernizace železniční trati v Chropini pokračuje podle plánu. Rekonstrukce patří mezi největší železniční stavby v regionu a zahrnuje úpravy kolejí, nástupišť i železničních přejezdů. Stavební práce probíhají za provozu a vyžádali si řadu dopravních omezení. Po skončení projektu by měla být doprava v okolí stanice plynulejší a bezpečnější pro cestující i řidiče. Investice dosahují stovek milionů korun a její dokončení je plánováno v příštím roce. Modernizace má přispět ke zvýšení komfortu cestování i lepšímu napojení regionu na hlavní železniční tahy.
0: Zlínsko.
1: Turistické cíle ve Zlíně zůstávají po požáru otevřené. Po rozsáhlém požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně ujišťují zástupci cestovního ruchu, že hlavní turistické cíle ve městě zůstávají bez omezení přístupné. Návštěvníci mohou nadále navštívit například Baťův mrakodrap, památník Tomáše Bati nebo muzeum v Baťově institutu. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí požárem zasažené budovy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silnější obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení zchátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora, v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži ve Francouzské ulici vznikne nové parkoviště. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A Slovácko zakončilo soustředění ve Slovinsku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úpravy pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Trh práce ožívá. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červnu klesla na 4%. Úřady práce evidovaly na konci měsíce více než 13 000 uchazečů, což je o několik stovek méně než v květnu. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka mají za sebou herní soustředění ve slovinské Čateži, kde v rámci letní přípravy odehráli dvě přípravné utkání. Tým trenéra Jana Jelinka pokračuje v ladění formy před startem nového ligového ročníku. Generálka na sezónu čeká mužstvo v druhé polovině července na domácím stadionu v Uherském Hradišti.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu. Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence podle zakladatele Amazonu Jeffa Bezose nemusí lidi o práci připravit, ale naopak může vytvořit ještě větší poptávku po lidské práci. Jeho pohled stojí na tom, že AI odstraní část překážek, které dnes brzdí výrobu, vývoj a velké technologické projekty. Zatímco část odborníků varuje před vytlačováním lidí z pracovního trhu, Bezos tvrdí, že nové možnosti povedou spíš k tomu, že bude potřebovat více lidí, kteří budou tyto systémy navrhovat, řídit a využívat. Zajímavé je, že se AI podle něj posouvá z oblasti textových nástrojů a chatbotů do fyzického světa, tedy do výroby robotiky, vesmírných technologií a spolupráce člověka se strojem. Na technologické akci se ukazovalo i ovládání robota pomocí mozkové aktivity, což naznačuje, jak blízko může být propojení lidského rozhodování a strojové práce. Celá debata tak nestojí jen na otázce, jestli nám AI vezme práci, ale spíš na tom, jak rychle se změní typ práce, kterou budou dělat lidé. Tak já doufám, že tady na Rádiu Kroměříž nám AI práci nevezme, možná nám maximálně pomůže. Ať už vám dneska pomáhá cokoliv, jsme s vámi, pohodový den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. www.radiokroměříž.cz

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Ve Váženech přibudou nová parkovací místa. Práce na modernizaci trati v Chropini pokračují. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ve Váženech se rozšíří parkovací kapacity u místní mateřské školy. Přímo před budovou vzniknou 3 nová parkovací místa, která ocení především rodiče při převážení a vyzvedávání dětí. Součástí úprav bude také nový chodník pro pěší, který nahradí stávající betonovou cestu podél budovy školky. Přístup k novým stáním bude veden po již existujícím zpevněném sjezdu. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost i komfort dopravy v okolí mateřské školy.
0: Kroměřížsko.
1: Modernizace železniční trati v Chropini pokračuje podle plánu. Rekonstrukce patří mezi největší železniční stavby v regionu a zahrnuje úpravy kolejí, nástupišť i železničních přejezdů. Stavební práce probíhají za provozu a vyžádali si řadu dopravních omezení. Po skončení projektu by měla být doprava v okolí stanice plynulejší a bezpečnější pro cestující i řidiče. Investice dosahují stovek milionů korun a její dokončení je plánováno v příštím roce. Modernizace má přispět ke zvýšení komfortu cestování i lepšímu napojení regionu na hlavní železniční tahy.
0: Zlínsko.
1: Turistické cíle ve Zlíně zůstávají po požáru otevřené. Po rozsáhlém požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně ujišťují zástupci cestovního ruchu, že hlavní turistické cíle ve městě zůstávají bez omezení přístupné. Návštěvníci mohou nadále navštívit například Baťův mrakodrap, památník Tomáše Bati nebo muzeum v Baťově institutu. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí požárem zasažené budovy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silnější obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení schátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora, v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži ve Francouzské ulici vznikne nové parkoviště. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A Slovácko zakončilo soustředění ve Slovinsku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úpravy pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Trh práce ožívá. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červnu klesla na 4%. Úřady práce evidovaly na konci měsíce více než 13 000 uchazečů, což je o několik stovek méně než v květnu. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka mají za sebou herní soustředění ve slovinské Čateži, kde v rámci letní přípravy odehráli dvě přípravné utkání. Tým trenéra Jana Jelinka pokračuje v ladění formy před startem nového ligového ročníku. Generálka na sezónu čeká mužstvo v druhé polovině července na domácím stadionu v Uherském Hradišti.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

www.radiokroměříž.cz.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Ludvík Souček byl český spisovatel sci-fi. Psal také literaturu faktů, kde spopularizoval záhadologické teorie. Souček byl člověk mnoha zájmů a ohromoval své okolí širokým záběrem hlubokých vědomostí. Tyto vědomosti vytvořily podklad pro mnohé jeho odborné a populárně naučné spisy. Byl také propagátorem fotografie. Za 17 let napsal pod svým jménem 40 titulů. V roce 1964 vyšla jeho kniha Cesta slepých ptáků, která později byla rozšířena trilogií. V roce 1969 vyšla sci-fi povídka Bratři černé planety. V roce 1980 vyšel sci-fi román Blázni z Hepteridy. Kromě sci-fi literatury napsal řadu populárně naučných knih. Byla to třeba kniha o teorii fotografie, Cesta k moderní fotografii, nebo také Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. V roce 1969 přeložil velmi populární knihu Ericha Denikena Vzpomínky na budoucnost. Souček umírá v roce 1978.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Ve Váženech přibudou nová parkovací místa. Práce na modernizaci trati v Chropini pokračují. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Váženech se rozšíří parkovací kapacity u místní mateřské školy. Přímo před budovou vzniknou 3 nová parkovací místa, která ocení především rodiče při převážení a vyzvedávání dětí. Součástí úprav bude také nový chodník pro pěší, který nahradí stávající betonovou cestu podél budovy školky. Přístup k novým stáním bude veden po již existujícím zpevněném sjezdu. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost i komfort dopravy v okolí mateřské školy.
0: Kroměřížsko.
1: Modernizace železniční trati v Chropini pokračuje podle plánu. Rekonstrukce patří mezi největší železniční stavby v regionu a zahrnuje úpravy kolejí, nástupišť i železničních přejezdů. Stavební práce probíhají za provozu a vyžádaly si řadu dopravních omezení. Po skončení projektu by měla být doprava v okolí stanice plynulejší a bezpečnější pro cestující i řidiče. Investice dosahují stovek milionů korun a její dokončení je plánováno v příštím roce. Modernizace má přispět ke zvýšení komfortu cestování i lepšímu napojení regionu na hlavní železniční tahy.
0: Zlínsko.
1: Turistické cíle ve Zlíně zůstávají po požáru otevřené. Po rozsáhlém požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně ujišťují zástupci cestovního ruchu, že hlavní turistické cíle ve městě zůstávají bez omezení přístupné. Návštěvníci mohou nadále navštívit například Baťův mrakodrap, památník Tomáše Bati nebo muzeum v Baťově institutu. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí požárem zasažené budovy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silnější obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Star. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola.

0: Rádio Kroměříž. Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži ve Francouzské ulici vznikne nové parkoviště. Výrazná revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem byla dokončena. A Slovácko zakončilo soustředění ve Slovinsku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Ve Francouzské ulici má na místě bývalé a nevyužívané kotelny vzniknout nové parkoviště. Projekt počítá s vybudováním 27 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také nabíjecí stanice pro elektromobily. Radnice už podala žádost o stavební povolení a připravuje další kroky k realizaci projektu.
0: Kroměřížsko.
1: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem prošlo rozsáhlou proměnou. Město dokončilo rekonstrukci za více než 18 milionů korun, na kterou získalo dotaci z evropských fondů. Součástí projektu byla nová dlažba, moderní vodní prvky, výsadba zeleně i úpravy pro lepší zadržování dešťové vody. Náměstí je nyní také přístupnější pro osoby se sníženou pohyblivostí. Obnovený prostor má sloužit nejen pro odpočinek obyvatel, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Trh práce ožívá. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červnu klesla na 4%. Úřady práce evidovaly na konci měsíce více než 13 000 uchazečů, což je o několik stovek méně než v květnu. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Zlínsko a Kroměřížsko. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstává na Vsetínsku. Zaměstnavatelé v kraji aktuálně nabízejí několik tisíc volných míst. Podle odborníků se na zlepšení situace podílí sezónní práce i pokračující zájem firem o nové zaměstnance.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka mají za sebou herní soustředění ve slovinské Čateži, kde v rámci letní přípravy odehráli dvě přípravné utkání. Tým trenéra Jana Jelinka pokračuje v ladění formy před startem nového ligového ročníku. Generálka na sezónu čeká mužstvo v druhé polovině července na domácím stadionu v Uherském Hradišti.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.